Milujem jeseň, tedy lístě zlatně a ostýchavá breza bělo dýcha. Milujem jeseň, na belasom plátně měšá farby kriku vtákou i rybě jeho ticha.